0: konkrétne hro.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovizie.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: začnu a dnu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

0: Čo je to? Čo sa to...
1: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
2: To sa gazdina veru netušila.
1: Som hrnček var,

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

zvere v lišej diere. Hýbaj, kým ti v priamom smere nepoženiem krok. Odíď, kým po dobrom vravím, lebo inak s tebou spravím raz, dva poriadok.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: srdcu takto nakope. Konečne poriadne raňajky.
1: Poriadne raňajky? Ale to znamená, že on chce tie opice zožrať. To nie. Pomoc! Pomoc! Teda, vlastne pozor! Pozor!
0: Pater, ja vás dostanem a teba

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: vlastne hro.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplota.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka.

Elčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

počká. Už sem cvála rozprávočka, budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny z

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.